je stonek růže pevně stisklý. Jsou ve tvých očích beze strachu